Jako prenier náš přelad pojezdču týdženja. V Nebelčicach dyrbja hač do nazymy nového vjesnanostu abo novú vjesnanostku volič. Na voľbny termín chceža so na přichodnym posiedženju gminskeje rady dojednač. Novo voľby sú trebne, dokiaľ je tučasne čestnohamtski vjesnanosta Andrij Bulank pripovedžil, zo spočatk augusta svoje zastojnstvo zvoží. Hač k voľbám v nazymy má potom zastupovaca vjesnanostka Klaudia Liznarjová gminu navjedovač. Serbski dživadelnik Křesťan Bart je nebojí. Vun zemrie 5. meje s 91 letami v Hamburgu. V delným vujezdže rodžene Bart bije jeden z prvních čvonov 19. ciaposta založeného činorajného studia serbským ľudovým dživadle. Pozdžišo sta so skrutým čvonom rajerského ansambla. Ač do 2005 steješe neličomných rolach na jevišču. Nimo to je jacore dživadvove ry do serbštiny převožil, aby je to ešto liet vumilstvove na navoda delňo-serbskeje vesnije dživadvoje skupine v Ochoze. Niemski centrum za astrofyziku je minene tyžen započal pola novoslíc džiru do zemie točič. S tým chce na dalším miestne vúboko pod zemiu gravitacijske žomy mierič po možnosti bez zčasenia v zornovcovej kamenizne. Ižo od februára maja tež v Krosče pola vúlkeje Dubrave točensku džiru, skotrež kameniznu za možný podzemský labor a Einsteinový teleskop přepytuja. Piate zrečenie vo financovaniu založbe za serbský ľud je podpísané. Útoru sú zastupério Zakskeje, Braniborskeje a Zjazka v Drežanách zrečenie direktory založby Jani Budary přepodali. V novom zrečeniu zaviazaja so krajej a Zjazk sumu přirážky vo nešto jacač 5 miliónov na celkonie nímale 30 miliónov eur zvyšič. S dobom stopňuja so přirážky vo letne 3%. Zrečenie páči hač do konca leta 2030. V Votrove zasadžuje so vobydlerská iniciatíva za zakovanie bačoniacoho hniezda. Odpovednú petíciu internete je miestem jacač 300 ľudí podpísalo. Kaž budijský krajnoradný zariad na naprašovanie zdieľi predleží za ščežo s hniezdom tvarská dovolnosť. Všetčivo tutej pak je súsod z napšečivenie zapodal. Kaž z krajnoradného zariada dali reka mu v okres po prúvaniu z napšečivenia tvarskú dovolnosť. Cofnič. Tomu chce iniciatíva zadživač. Z petíciu žada se i ona nimo škita bačoniacoho hniezda, tež jace škita přírody ve vse. Pěstovanie v nošerstve Serbského šulského tovarstva a křesťansko-sociálneho kubanského skutka CSB sú tu kvíľu hišče dere vúče žene. Serbské šulské tovarstvo zdieľi, zo môže hač do kletušeho lieča šítkých přistajen hrobkovač a netreba vúlce hodiny skročič. Tež poda CSB vúindu lieca hišče dere. Od kletušeho pak so situácia dre zmení, ľadajú na spadovacú líčbu dieči. A ište honio vúžiske vedro. Vele svonca dženca poponiu tež jace močelu, ale dre zväčša sucho 24 do 28 stopňov.

Nekotre poki v mam za tutu rianu nedželu, v vazu je farma štrusov a tuta je dženca za publikum otevrena, ač do šestčih može česi tam šo vobladač a produkty farme voptač. V botovskih Brokovach je serbski ludovy ansambl s hosčom ze svojí nocu poviesčo Mission Impossible, abo Vanka, Janek a teči nemožnosti letuši kruhreka. Dženca a Jutze večer dževečich pod hovým nebijom při Bismarckovi vieži v Brokovach. V kulove maja svedžen cilcov, dženca jedný s cilaniom spriečelených dovarstvo a na poštyrioch pytaja potom krála cilcov. A v Kromoli je hač do jucišer 60. parkove svedžen, dženca mezdrujim se zetkanjom oldtimerov.

On veusesti Riana Lipa Zelena, ze všitkými hostčimi vo sebe vodce posvedžení šuklinčeše. Na koncu miachu novoslicach dvajmejsky poraj ze staršie a mučie džičine.

Představ si, co živé paradízu na zemi. Štoj si přije všetko, co či poskyčí. Handy, auto, abo raz do dovolá. Fenky za to všetko, či pak falujá. Představ si, to se pone ľubosťa. Tvoj obsvědče pak při vším vůzamkně. Všetko jenož do kešní se vyrýbe. Abo nebo pýtaš pravý dvůně Božem šiem.

0: Anitko Jedvanačič.
1: Nábožné vusovanie.
0: Čenca evangelské z faraku Jadvigu Malinkovej ze Slepoho.

Oje hoducha prajknes Cebaot. Asim přesvědčena, so svjaty duch Boží, tiž nás posilni, v našich vosadach a v našem živinju. Dari nam nowy dych a nowy duch, so bychme ze zapalom a radosću Boże svoje wozjevili. Amen.

Menčinka do napojene, a to bie naše onio srpske vusovanie za sviatku nu nedelu 24. meje. Nedko přepodáme nedom žomu kolegam z Kočebuza za delnosrpski program. Jutce vusovame vod rania 9. sviatkone putniske kemše z Rožanta a vod 11. potom náš program na sviate džin. Ja sem Milan Grojlich, přiju rianu nedelu a krásne sviatky. Božem je, a hač to jutci šeo.

0: da. Ako pridne leta vence, sem najrednejšem jatelik. Žote imam kšidliška.
1: Vedaj, žotuška, ale njocoš se ljubej inži sednuš. Musim net čihnuš.
2: Nie čichaj, ljubej se mknu. Ach, kak der je, až nie som viecej gusenca a až mogu južo letaš. Na zase vyženje.
3: Na to se mjatelik žotuška ve kvietkovem mrju zgubi. Budnik dvujko za njim gleda. Na uce viži dalšne mjateliki. Mdre, zelene, bele, cerjeno-oranžove a celo pisane. Žotušku pak budnik mjazenimi vece ne viži.
0: Snaž jo se niži do Margarito sednu. O, Margarite, to još i pšava myslicka. Až nej som jesnjej na to pšišel.
3: Budnik hvata po hudce fľackoju s Margaritami. Vodščipujo se nekotare gvoki a smali z nimi sledku gatoju. Scenia gvoki naverh vede a jo pševšo jasovi.
0: A vižiš, Kašik, njen to se vo viele rednej.
3: Budnik se dvojko nad novým pochom gata vjaseli. Po nekotarech dňach pak gvoki Margaritu navože gniju. Ale budnik vie sa radu. Ušegujo kvietky z vede a ženjo po nové Margarite. Tak plievajú po viestem casu nagaše teke bylo žoute rumaňkové kvišonky, fijavkoj te kvišonky žerchlice a rožoj te kvišonky živých rožov. Raz pýta budnik zase nové kvietky zagad a přemyslujo.
0: Kak rýdne by bolo, gaby vympali kvietky dlej na gaše a nicjano taký krotký cas. Bedejav se druge kvietky z lesnego gata obstaraš.
3: Budnik chvata tož k zelenemu gatoju ve lesu. Nedaleko brjoga viži utki. Te kvitu ve šakorakých barvach. Budnik stupio na veliki kamen, ktorož láže na kšomje gata. Utki pak nedosega. Vn přemysluje.
0: Kak mygu jano vutki veččipaš? Bejm se vede. Snaž dosegňom je při puščalnice.
3: Ale o při puščalnice sú vytky ešte viecej zdalene. Budnik pýta ve blízkosti zanecem, s cimž by mogal kšasne kvietky ušenuš. Namykajo dvojko gavus. Zase přigaše, uchyšio se zamachom gavus dovede. Utky pak sú ve nedosegnej dali.
0: Zaklite, musím ga teke raz glukumiš. Haurok! Haurok! Juhej, sedem raz som trefil. O, som net či vudkoje kvišonky vytpil. Jadna jo bila, jadna žuta, a jadna rožojta. A dalšnu hišči zacenjonu. Som samo s korušami ušignu.
3: Utki nesmeju se tvoceš. Dla togo tekňo se budnik bielu, žoutu a rožojtu kvišonku celo jadnore dovosu. Krenjatu utku pak zejo do ruky. Spiešne bza sled k svojomu gatoju. Tam položujo utkove kvišonky naverh vede.
0: Co pak cynim skrjenja teju vutku? Na keruškach jo čošku pare. Aha, vutka jo v zelenem lesnem gaše přirosčona bila. Dejm ju po takem huteke zasi dovede sajžiš. Ojej, co njent? Nie verim se do gata. Nie vem zelšom, kak dvimokio. Hej, mam ideju. Dejm gat upeceraš.
3: Budnik se zahvelja, a s rukoma pecera vedu. Pecera a pecera, dvujko pecera. akle, ako se zmierka, ma budnik skońcnie dno gata przed sobą. Obgledniwie sajža kruška tu utku do pary.
1: Bílu, žutu, rožojtu, kvitku mam na kašiku. Skoruška teju vutku, pychu zmiju za vedu. Ja južo doponješ ma. Musím do pestojky na mojej vúce.
3: Mucne ako budnik jo, zabydňo na prozny gat. Padňo netto dvumokého spania. Noci cúva, kak deščik prozny gat zase napúňujo a útky na vyže rejujú. A napšaudu, ve pšidúcich dňach, se všetci zase čošku pada. Gat se púni. S kúždym dňom se koruška ta útka viecej a viecej vycenia. Na koncu jo väčšia ako druhú útkové kvietašky na veže a jo kšasná biela. Mogi raz samo v dopúdňovom svincu se svietli v šiknych barvách tyce.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Penja bio jedan z najvećih znatih fotografov DDR. Nento je hršobuski Gerd Rataj zemrio. Po aktualnim žavovajenskim inzaraše je Rataj juža 9. maja zemrio. Zakopovanje dej se v úzkem familjovim krizu vedmiš. Gerd Rataj by v decembri 60 let staro vodoval. Ven jo se zabiral ze svabjenskiju fotografiju, ale teke z industrioviju, krajinoviju, potrioviju a předešem z aktoviju fotografiju. Opłaci więc samo jako pionier w DDR. Rata jo se wiecej razu uznamienił, jego obrazy są se wyzjawili w znanych czasopisach. Obrazowe zwieski ze żywami Gerda Rataja są aż do żyncaśnego dostać. Radio Rataj fotografiował teke na serskich zwiedzeniach, wenn jo swoją wiedu teke dalej dawał za szulu za dolnosersku rieca kulturu jo pedawał żywanie zalajskich fotografów. Dešno, co teke přihože dostojne spomínaš na partnernech ve prednej a druge svetovej vojne. Obnovenie pomnika jo žil obnovenia tam neje najse. To jo v autoru vejsna rada jednog vlastne obzamknula. Teke vejsne gad musí se upakrovaš a busova stácia za šulske žiši musí se novotváriš bžese bajero. To a veci ma se financirovaš, vodio pak droše ako myslone. Gmejna jo rozložíva až búžo ze svojskej kase zapvašiš okovo 6,000 € veci ako plánované dla stúpajúcich kostún ve tvarsku. Sektorie. Do gromade paši napšava neto nekak 220 000 €, groni šota Niko Jarek, veliki žil pak dostanjo gmejne spechovane. Byla přece mjeni žiši ve Nimskej. Trend, ako jo juža vižeš ve žišoniach, makujo nento teke, zakvatna šula ma to kosik ve Brazenje. Jano ešte vesem nas čo přizavienio za predne lietnik, tajo za přiduce šulske lieto, to obkšuši jo viednik Rošebuskego šulskego amta uve Mada na přešivo serskému programoju. Přes to nebužo ved augusta daš Brazenje regulánu prednu redoniu, nove šulske žiši přidu do tamnego flex programa, ako pedaje uspo za predne a drugi lietnik kromaže. Šulský amt obgliduje uvýše dokradnie, tak máda za ten pád až líc by dali vedeberajú, môže byš až septárie musí odováš viecej flexibilne a úcvič teke na druhých šulách. Za jednotlivé pády, co amt pýtaš se gromadne se šulami najlepšie rozvizanie. Serština a vítaj úcpu, máte pak prioritu, tak máda, tam kšie všetci serský personál žažaš. Kak dalej z imidžovejo kampanjo v Dolnej Vúžice? Potom jo diskutirovalo domovinske župne předsedarstvo Dolna Vúžica s rjodu na preseženje v Dešnje. Po vecej letach žila na koncepcii nepšidu dalej, tak cvonk předsedarstva Karin Čokova, přiže předsed zase to pšašanje, kto búža zagroni, de předsaj žiš napšave, ako de je poušiš prestíž dolnoserskej rece a kultúry. Jedna externa firma, dej po naraženju župana Michaela Apela naživaš koncept, rozsužiš co o tom župa na přijdujcem preseženju v juniju, imečova kampanja, dej vesebnje luži dojšpiš, ako njamaju ešte nic se serbami ceniš, za koncepciju jo dostava župa juža 2023 mito ve idejovem ubežovanju za ošpil za serski lud. Podobnu kampanju dajo juža v sakske petmotom zorbiš na tla. A ešte jedna info z obrada. Šuži, rono, tvarje. Autojezdčarje musí dla toho mieš dobre nerve, ve a pla Hošebuza pšidu nento dalšne tvarnišča k tomu. Okolina ve petponoce Hošebuza ta B186 žaset jo obške žona, že vo 7 kilometri dvojky vetrisk ved vedjezda do Hošebuza ze smiera Baršť až do vedjezda do smiera Picňo. Ve toho týženia až do augusta nemežo šo tam ješ, okolo drogi sú utvrflované, teke přijezd k rozklidovajnskému tormoju plažilu jo zastajane. A všechny naše povisti a dalšie informácie a obšimieša namakajúšo na našom internetovém boku pod rbb-online.de.

0: Kto nie znajo dešenskú serbuku Marianu Vorakovu, južo jej mazencu dla, vene je bova cas živenia teko obželona na tom burskem a serskem a stvrtke svišiva vena kulovate živie šasete narodne žen. A kute gešpe je se Maria Elikoska Winklerova dava s neju do rozkona.
1: Moja mama je gona teba žajča, oko vesemi tam je barulna namša a tam su te zvene zvenili a tam sme se narožil.
2: Ulicu jo Mariana Vorakova. Nan, mieto šerie, jo byl zdešna. Mama Mariana Kraucoč z Pelske je, v Žiluje. Tyke nan jo muzał do vejny, a jej kejnc jo byl grozny.
1: A zjavim się, až penio se u palio całom dešne, za cała brožne, a ja som na taj čach, ja som ubiednula ve domu, a ja som na druhý bok šva tým lužam do gumna.
2: Sersku riec jo słyšala vek małego, doma, a vejsi.
1: Te su se serske ulicvali, a tam som ja se nasluhala, až veni se se pejedavaj, pšetce, kad sme jedli tak za blidom. A pred som ja to nachher tak vete nauknula, vete starišich. Te starše luže, te su serske pejedali. Jo, zapoli, a tak, kad su prišli gromadu, te stare babi, te su pšet serske pejedali. Teraz su mogli pili lip serske, ak nimske. Tega nisu nimske tak richtig megli.
2: Cerkvia jo grała v tom casu važnu rolu v živjenju.
1: Pili su šli te luže kuštu, nijelu namšu, ali ni cela familia. Ima Jan, ta mama ola ten nan. U nas doma jo pili tak buo. Ja som lupjona, ja som gari brana, a ja som tike bila svajšbu dešle. Cerkvi jo. A ja smo moda nisu srske pratkovali, to je den tak lepši švo. Ja nisam srske uknula objatoš. Mi nisam šuli srsko, da smo nimske pejedali. Vas ka bi to uknuli u šuli, nis?
2: Marijana Vorakova jo bila pšecej živa na Burskem.
1: Pši LPG sam ja va pentike v Groši, ja sam tike buo za Burske. A ja sam vam odaj učo, sam ja sa pšecej roniva, ja sam iš veliki vrtšaft, jo švile živa jo. To je vopšet svoje cíl. Jo, a preto tých tak búho, preto som vylečeva, vylečiši, a to je preto tak búho všechno.
2: Gáš jo pšašana, pšecej rada petpira tých, ak se za to selské zajmujú. Liec na zariduvaniach ricneje šule abo vejsných svieženiach. Ale liec mežo se selská riec zďaržaš?
1: Ja som tých za to. A ja pšecej zvolím, ja nie som ľučí domovina, ale ja bym pšecej pomagala, až veľa nieco kšia výžiš, ale ja som pšecej myslím, že nebudu všistým dôrch na toho, že každýž už dolorab nič, toho nič nerozumie, to selské nic. Cú malo tých ľudí pili, kde sú tie ľudia do selské pejedali šuži, ale nie to tak malko.
2: Selská riec je opak kšuty žiť. Jeje živenia.
1: No, tá švúša, až my okol, má sme sárske ľužia ubydlíme a to švúša pen aňkli tomu.
2: Tyke nalogi a drastva sú pšecej slušali k tomu.
1: Ja som bola šuli, ja a ešte Jana, my sme boli dve žúči, ak sme boli burské. Ale to nebo cud vujko, dlatego až te druhé nisu za to byli. A ja som bola moda ženona a prvná bola kermuša. A tam sme byli tři báby burské a všetce belgajské. A sme bronili menš burské, to dojde rýdne. A prvný sme tíkve šli, až se byl sam, tam prvná negotuješ už pos.
2: Až zase zájem za burskú drastvu přibiera, ju veľgin jaseli.
1: Jo, to sme spredoba. Je šuši, veď to sa zapustil, šuši a kokot a to dojde rýdne se drastvu. Ja tých som všetko obliekam a nie som urovnival, lec a ja prú 90, nebudu ja vec vás obliekaš a to sú sa smiali. Ty môž to, my som zás príč.
2: No a kto Marianu Vorakovu znajú, nemežo se ju predstaviš bez tých dobrých mazaňcov.
1: Piacenie, to som ja sa vedgledala, ved jej zešna, ve tej uličku, aj tajemová piaca a váriš, ach, ve všetkne sách. Tajemová Jana, ako jo šuši pomagala tých a ževala. Ja som všiný sobu retvala a som sa vidie vezgledala. A prvne vena všetko, no ja gaš vena nevšo, prvne pia, ja sa nie, to nepia, ty ľužam. A to je prvne tak přišlo. Ja sa še žicel od piaku, a várim tých, azu, ja som za to. A den du tých, ja mám bursahoju, piac sopíš, veli, ja rozumíš mazajnc, bursakoju, nic plus torty. Ja som ich dobrý mazajnc, ja som už tvarošky getrola.
2: To živenie jo se v tých živých žaset letách kradu zmienilo.
1: Jo, Ale pěli jsou to růže věc kromadu žalšali. Ale žince věc nic. Žince kůště gleda blůz obzach a ven má všechno. Tak pěli o jantom druhému pomagal a z těch dět co dal. My jsme pěli Vilém Loka. My jsme přestali suseda, ten nic tak byli milia větší. Nebyl nikomu nic dáš. To je všechno u nás nent.
2: Marjana Vorakova se jaseli až má to serské ve jeje familii nadalej svého městno.
1: Moja Eke Žuka, ta ževa žila ve tom serském kindergartenu a tam byla veně serské těch pětá s těmi žišimi a jí se spadova tam. Jo, já mám frejdu, až to gotuje. A vena má to, těch žuča, gejsa, tak mám.

z jajem jabosolu za někogo nakupovaš, v prozninach futrovaš domacne zjereta, raz pegledaš lecio šo v rychu. Abo celé jadnorje vse zeš cas za drugiego, aby se krotko perozgranjal. Susedska pomec a petpera ve šednem dňu jo, kaž se jaden přichylijo drugemu. Vježiš, až mežoš se vnúz obrošiš na suseda abo susedku, jo vážne za dobre zacuše šedne žen. A za tu pomec a petperu netrebaš nic zaprošiš. Ale pomec se jaden riedko pomina. V mieste nie sme tak na to pokazané. Infrastruktúra a sociálne seši pomagajú šedne žin. Pegromadne živenia v blízkošti ubajú pak teke pežedanie za distancu a ščítaním privátnej sféry. To ved žaržujú susedov ved togo, až by drugich prosili ve pomec.

Sosed dobre, mnogi raz, ale tke zle, to je tke bilo cešči. Penjo su te, koliko še bili, gunjeve su imeli predrapane cuze, a zvaljona je bilo balne remer. Najveć su te, koliko še me škodu gotovali, to psu se doju. To je bilo tako, až ne se pretežen z njim, žušvic peda, jo, boli gramne. Ja sam bilo s mojim susedom, to je bilo pr let, ne sme već peda, a seduce, da sme se trefili, ne sme se razke već grisovali. Ten njohče mi žijeme pšavešo, ten njohče mi žijeme mudriše, a mi ukazaš, co ja deru. Lidoval nejcom, ale to nie pšavje bylo tke tak jednomu, pengaš ne se za susedom već peda. No jo, co jo ještě bylo. Ten pjas, jo, jsem jo škodu tky zrichtoval. A ta rampa, jo musela běžeme pěry kjern rozdoju. A ta už jsem mnohý raz sama viděla tu drogu, že to jo. A pěn jsou byli proseta, rampa měla proseta, a pěn jo bylo tky guně vycenené, a pěn jsou tky machali, to musí se dojít do tok kokošených futra, jo. No jo, co pěn jo byla zvada. Jo. To je bilo cešće. Mi ga smo vystajili proseta na dverje, a guvno je ne bilo riječi zacenio našoga. Su bili pa suzeda. Jo. A se nažrali, vedi, koliko še futre. Jo.

Zajemne jo direktne za to akciju som namakala až Lutherska cerkvia tam jo přikotovala takú akciju v Ramiku rono toho dňa a rono teke na tom dňu. Tu sedstva, to kroni živieš a dvažas toho maja. A še vie, my máme pentek skoro za to náš serský svežen, to bude 20. junia, to pičko cazajšie, ale také tam my sa zmakáme, serve miasto a také druhý ľuži a še vie, také šaké ze slovenských krajov a to je všetce zájemné zmakanie. Vážne je také až kúšte individuum a také tie kupky až jeden na druhého glieta, jeden druhého víta a až jeden jednársky a otvorené. Pentek môžeš vegin veľa dojšpíš a môžeš glucnejšie byš po jednom smakaniu ako do toho. Jo, a to je také pen to pšavé dobré skromaženstvo.

0: Na landzie są upominania cało inakše, ako w mieście, groni Fritzo Wojto.
1: Jo, ja som byl 6 do 20 let u Šulta Ochozy. Den som šel na umenka vecen všetno negotujom, ale prý som se také za všetno staral. Ja som šuži byl v tých tovaristvách připedlia a som vyžel, co se tam cíni. A to som se myslil, to nejme žanžaš dalej a všetno tak obstane, ak jo bylo prý. Sú se prý pomagali a to nej tak dalej byš. A to, za to som se také staral. A všechno jo se zaražilo, runož ten kor jo přestal, ale ogňov obera a domovina a mložina, všechno se ještě raží děre.

Jo oko za to je jedna vjaz, ak čuže jo se tvarilo na tih gruntak, ak se z domu krdnuli, prisus tih vršov, to byli teke vležiši, a penizu nisu byli, a penzu krdnuli mnoga raz piču golju, jednu luku, abo rolju, a na tem supem tvarili, a gled to je to tak rošegnjeno, ta cela vjaz, a je to jo redne. A no jo, mnoga raz dva susede tam bydlje gromaže, a ještě se grakaju veto. Ale ja musím gruniješ ve celém, že ta ochovské ljudje gromadu, a vidět cene tyke gromaže, velike svěžiny jsou, a to je velikin vážné, a to jo vyležilo, a v také přigotuješ, a jo, to ochovské velikin děre ráží.

0: teke velikusor, jo se megao ako žilojski šouta přece zase spuščiš na susedsku pomec.
1: Jo, ta zgromadnošť, vesna zgromadnošť, jo ta nejvážnejša. To groni, až te statne organe, tako šouta ja, a tike moje zastupniki, su velgin važne za tu zgromadnošť luži. Venemu se sami vežiš, co se vese sta, dokoláš ja namungu teke šuži byš, ale také centry som ja přešte vopleval, akože sú starše luži, som im rozkladoval tú komunálpolitiku, co se vese stanio, kak se ve produstve ževa, kak je odvalo librovanie a kak te vesanárie tú komunálpolitiku podperujú.

0: Jak se koniš stikje til en selve jobb som var på magasj. Farere som sjåsevart, men jo napprett kan i prøttgård var snitt den zimske tasjå přes julia milasje og na granice støye net ikke tilbakere. A venne bedali me pomegaš, až ja tam nestojim sam, a jo ješi gronju knes bok zmil se a pomegaj tom šutemu jo. Take vuski zvezki su bili velgi notne, dokolač da tak baga stojim vese, a tam misli tike besapšeno na de komunalne politike jo. A nevetše partka jo tike, te luže ga neživaju janošte, kse bestike vjazue, te kse bestike lustne. Jo, te su rad svešili, voga jo bo žilove drugi Češi festival srpske kulture. Tam ga jo musela ceva vjaz pomegaši. Tam su bili stara mode, a srpske, a nimske luže pšašane jo. Kuže na svoju vec jo bo zapšenone, a tak jo knježu var tike dobra atmosféra. Ja som přišel živiš našo stu a ja na sedm zase do žilu ako šuta. A žilu je bol také med ten landro, ten sa zgonil vopac na svojim myslím gemena politiski schweres Laster mir gornio also psychische bille agitator gas wolbes so bille ja druge veraschke also dem lujam nebio na zemi rozkwadli jo to budu wenn ihr losche wis an nichts nios es da a teuer war mehr welke pomer a žilu su tike srpske a nimske luže, moda a stare, a tim nam už nic zavinu daš, což vušila jo zlubivo a nio přesajšiva. A my to mi pokazaš, až my jsme rovno tak pilni, jako te hoževuske, abo drugih kmenach, jo. A to nio zusen dvojko varnovalo, za tři leta nio žilu věc byl ten český politický Pflaster, Jakob, wenn ihr so Minili.
1: A ještě jedna statistika. Při samém každý Češi luž v starstvím jazy čižašťa a živěša čižašťa let dajo se pšavidlouně dožila za susedou. 14% nímských jopla suseda deponirovalo svý druhý kluc. V městech nastávají také nové susedské formy, například domy v měšťanských želách, že už megu se zmakáš zvenka svého bydlenia, mají tam také šaké sociálne pobytovania abo kúpky sebe pomoci. Veliký kšac do prietka je přiniesla digitalizácia. Webbok nebenan dipk.de je se 4 miliónami užívarjov a užívarkov najväčšia susedská platforma. Tam žož přidúluži gromadu, budú všetci konflikty. Ale snaž se uprašiu přidúce raz jadnore předecháš a zeš susedský konflikt s humorom. Abo situáciu převinuš ze žortom.
2: Я буду нынче не целюсь на гроних. Мои другие сосед, Криос Павло, те сумели пса, а мы не сумели тенца, еще жадного пса мели. А тен пьяс, тен ее закусил шикно ратве, а мыши, а шикно, цей мыгал грибснуш, а пенсию мели теке мы, о, ту комару, там ее был свинец футер, а шрот, и ниже га мусор ту меш, за те свиньи, а за ту сбежу, а там все таки пен ратве ховали. A karnitky jsou byly tam budky a všechno tam noči. A pen, mama měli, my musíme raz do Paula olí s tím psom a v tom, že raz terác ve gryb snuž. A ten je také, ten jsou gnali tam a ten pjas je zakusil jedno za druhým. A jedna ratva je tu štěnu gory lízla a tam je byla taká žíra za ten luft, až ten přišekňo. A ta ratva špěs tu žíru ven a usuzi do šulcojíc. A poule mini našej mame, a w taler raz szul swoje oglądać, wtedy ja je rad we pszenicy, więc sam jadna ją przygnala. No jo, to jsme se tomu smiali, ale rydne je bylo teď to grono.